0: turn to dust all that I adore.
1: Radio Kroměříž. Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

sobě tě šla k duhu, jednoduchou, prostou, báseň jak zlatou stůl.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
2: Freedom, is it worth believing, or is it all just a show?

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů. Tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Ve Váženech přibudou nová parkovací místa. Práce na modernizaci trati v Chropini pokračují. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ve Váženech se rozšíří parkovací kapacity u místní mateřské školy. Přímo před budovou vzniknou 3 nová parkovací místa, která ocení především rodiče při převážení a vyzvedávání dětí. Součástí úprav bude také nový chodník pro pěší, který nahradí stávající betonovou cestu podél budovy školky. Přístup k novým stáním bude veden po již existujícím zpevněném sjezdu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost i komfort dopravy v okolí mateřské školy.
0: Kroměřížsko.
1: Modernizace železniční trati v Chropini pokračuje podle plánu. Rekonstrukce patří mezi největší železniční stavby v regionu a zahrnuje úpravy kolejí, nástupišť i železničních přejezdů. Stavební práce probíhají za provozu a vyžádali si řadu dopravních omezení. Po skončení projektu by měla být doprava v okolí stanice plynulejší a bezpečnější pro cestující i řidiče. Investice dosahují stovek milionů korun a její dokončení je plánováno v příštím roce. Modernizace má přispět ke zvýšení komfortu cestování i lepšímu napojení regionu na hlavní železniční tahy.
0: Zlínsko.
1: Turistické cíle ve Zlíně zůstávají po požáru otevřené. Po rozsáhlém požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně ujišťují zástupci cestovního ruchu, že hlavní turistické cíle ve městě zůstávají bez omezení přístupné. Návštěvníci mohou nadále navštívit například Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati nebo muzeum v Baťově institutu. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí požárem zasažené budovy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silnější obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze. Že zbývá spousta věcí. Jo, vždyť víš, štěstí je krásná

prachy, si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na oblek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži ve Francouzské ulici vznikne nové parkoviště. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A Slovácko zakončilo soustředění ve Slovinsku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úpravy pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Trh práce ožívá. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červnu klesla na 4%. Úřady práce evidovaly na konci měsíce více než 13 000 uchazečů, což je o několik stovek méně než v květnu. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka mají za sebou herní soustředění ve slovinské Čateži, kde v rámci letní přípravy odehráli dvě přípravné utkání. Tým trenéra Jana Jelinka pokračuje v ladění formy před startem nového ligového ročníku. Generálka na sezónu čeká mužstvo v druhé polovině července na domácím stadionu v Uherském Hradišti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud máte doma pejska, tak zbystřete. V Česku začala centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má pomoct rychleji vracet ztracené psy domů a nejen to. Registraci provede na žádost majitele veterinář, a to do 7 pracovních dnů, typicky při čipování štěněte nebo při nejbližším přeočkování psa proti vzteklině. Majitelé, kteří na přeočkování teprve čekají, zákon zatím neporušují, protože registr se bude doplňovat postupně zhruba 3 roky podle platnosti jednotlivých vakcín. Evidence bude obsahovat údaje o psovi, čipu, majiteli, očkování proti vzteklině a také možnost nahlásit ztrátu nebo nález psa. Kontrolu bude řešit veterinární správa a za nesplnění povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 000 korun, právnickým až 300 000 korun. Bez zápisu v centrální evidenci psa navíc nebude platit očkování proti vzteklině. Evidence má zároveň stížit nelegální chovy, protože chovatelé budou muset štěňata registrovat ještě před předáním novému majiteli. Takže to jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Já si myslím, že tentokrát ku prospěchu nás všech a hlavně našich čtyřnohých miláčků. Buďte s námi, super muzika letí k vám.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa nám do kin přichází velmi zajímavý český snímek Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli, co popisuje prostředí porodnice pro romské ženy v Československu. Elegantní lékařka Ingrid pracuje v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici. Sevřená vyčerpaným manželstvím a stagnující kariérou, věnuje většinu času svým pacientkám. Přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Romským ženám provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Nové přátelství s mladou a bezprostřední sanitářskou Agátou přiměje Ingrid vidět věci v jiném světle. Začne i zpochybňovat pravidla, která dosud netečně dodržovala? Působivé drama Ivana Ostrochovského otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. A vy snímek Pramen můžete vidět právě nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vyvážených přibudou nová parkovací místa. Práce na modernizaci trati v Chropini pokračují. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Vyvážených se rozšíří parkovací kapacity u místní mateřské školy. Přímo před budovou vzniknou 3 nová parkovací místa, která ocení především rodiče při převážení a vyzvedávání dětí. Součástí úprav bude také nový chodník pro pěší, který nahradí stávající betonovou cestu podél budovy školky. Přístup k novým stáním bude veden po již existujícím zpevněném sjezdu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost i komfort dopravy v okolí mateřské školy.
1: Kroměřížsko.
2: Modernizace železniční trati v Chropini pokračuje podle plánu. Rekonstrukce patří mezi největší železniční stavby v regionu a zahrnuje úpravy kolejí, nástupišť i železničních přejezdů. Stavební práce probíhají za provozu a vyžádali si řadu dopravních omezení. Po skončení projektu by měla být doprava v okolí stanice plynulejší a bezpečnější pro cestující i řidiče. Investice dosahují stovek milionů korun a její dokončení je plánováno v příštím roce. Modernizace má přispět ke zvýšení komfortu cestování i lepšímu napojení regionu na hlavní železniční tahy.
1: Zlínsko.
2: Turistické cíle ve Zlíně zůstávají po požáru otevřené. Po rozsáhlém požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně ujišťují zástupci cestovního ruchu, že hlavní turistické cíle ve městě zůstávají bez omezení přístupné. Návštěvníci mohou nadále navštívit například Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati nebo muzeum v Baťově institutu. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí požárem zasažené budovy.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silnější obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, novinky a zajímavosti z našeho regionu přinášíme a tentokrát se spolu podíváme na silnice. Není rekordman jako rekordman. Jeden řidič kamionu zvládl za pouhých 5 dní ujet 6900 kilometrů, tedy v průměru 1380 kilometrů denně. To už spíš připomíná evropské turné než běžnou pracovní směnu, abych řekla, jenomže tady ta sranda končí, přátelé. Taková jízda znamená totiž porušování povinných přestávek a výrazně zvyšuje riziko mikrospánku, kor v těchto vedrech. Také se objevují pomalé reakce i bohužel tragické nehody. Policie a dopravní inspektoři proto během prázdnin chystají série kontrol zaměřených na kamiony a autobusy, a to včetně tachografů, technického stavu, přetížení nebo používání telefonu za volantem. Podle výsledků kontrol pravidla porušuje přibližně každý pátý profesionální řidič. Ale já bych řekla, ať už kamion nebo osoba, který kor v těchto vedrech, klimatizace, neklimatizace, měli bychom být všichni opatrní. Tak jo, na silnicích kolama dolů, jak se říká, no a užívejte krásného dne, buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Leto už máme prakticky v půlce, já vím, že se to jako úplně ne dobře poslouchá, ale každopádně pokud byste například zahájili úklid nějakého sklepa a najdete starou pistoli, tak se to ještě jakoby pochopit dá. Řeč je o zbraňové amnestii, ale protitankový kanon nebo více než 64 kg výbušnin už naznačují opravdu důkladný úklid. Během půlroční zbraňové amnestie lidé odevzdali téměř 6 000 zbraní, přes 213 000 nábojů a také tisíce kusů munice. Mezi raritami se objevila miniaturní pistole Kolibry, pevnostní minomet i ostrá dělostřelecká mina nalezená v bytě. U žádné dosud prověřené zbraně nebyla prokázána souvislost s trestným činem. U několika desítek případů ale kontroly ještě pokračují. Amnestie tak ukázala, že některé domácnosti ukrývají víc než jen staré lyže a zavařeniny. Tak bacha na to, až budete uklízet sklep. Člověk nikdy neví, co tam po babičce nebo po dědečku najde, třeba minomet. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, pohodový den přejeme.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Do ulic Kroměříže přibudou nové kontejnery na sklo. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy. A Zlín čeká další prověrka před startem ligy.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž získala zdarma 33 nových kontejnerů na třídění skla. Postupně nahradí starší a opotřebované nádoby na sběrných stanovištích po celém městě. Nové kontejnery budou rozlišeny podle barvy, zvlášť pro bílé a zvlášť pro barevné sklo. Město chce tímto krokem podpořit třídění odpadu a navázat na své úspěchy v oblasti odpadového hospodářství.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí budovy bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem projektu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Na soustředění v polské Opalenici se hrají ve středu 15. července přípravné utkání proti Polonii Varšava. Pro Ševce půjde o jednu z posledních prověrek před zahájením nového ročníku šance ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Klasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin je provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále se

ze známek, než barmen, básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky, informace na Rádiu Kroměříž. Zamíříme přímo do Kroměříže. Květná zahrada v Kroměříži nabídne během prázdnin rodinám s dětmi zahradní hernu u Králičího kopce. Program poběží každé prázdninové pondělí v červenci a srpnu. A to i ve svátečním čase vždy od 10 do 15 hodin. Děti i dospělí si mohou těšit na skládačky, hry, hříčky a tvoření, takže návštěva zahrady dostane hravější prázdninovou atmosféru. Rodiče musí děti doprovodit a účast stačí nahlásit při nákupu vstupenky na pokladně. Program návštěvníci zaplatí v rámci běžného vstupného do zahrady.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B a přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv, doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
0: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Seniori ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa Ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, tentokrát spolu zamíříme do lesa. Nečekaný přírodní návštěvník dokáže překvapit, zvlášť když má kožich a pár set kilo a pohybuje se poblíž turistické trasy. Možná někteří ví, o čem mluvím. V lokalitě Horní Jasenko nedaleko Vsetína byl nahlášen možný výskyt medvěda hnědého. Pozorování zatím není potvrzené a mohlo dojít i k záměně s divokým prasetem. Radnice přesto doporučuje zvýšenou opatrnost a dané oblasti se raději vyhnout. Medvědi se v beskydech objevují dlouhodobě a tentokrát může jít o mladého jedince, který si hledá nový obrovský okrsek. Takže do lesa klidně ano, ale Méďovi tentokrát dopřejme trošku soukromí. Buďte s námi na vlnách Rádia Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Dnešní předpověď pro Zlínský kraj hlásí ubývání oblačnosti a srážek, které postupně vystřídá slunečná obloha. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Do ulic Kroměříže přibudou nové kontejnery na sklo. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy. A Zlín čeká další prověrka před startem ligy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Kroměříž získala zdarma 33 nových kontejnerů na třídění skla. Postupně nahradí starší a opotřebované nádoby na sběrných stanovištích po celém městě. Nové kontejnery budou rozlišeny podle barvy, zvlášť pro bílé a zvlášť pro barevné sklo. Město chce tímto krokem podpořit třídění odpadu a navázat na své úspěchy v oblasti odpadového hospodářství.
0: Kroměřížsko.
2: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí budovy bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
2: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem projektu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Na soustředění v polské Opalenici se hrají ve středu 15. července přípravné utkání proti Polonii Varšava. Pro Ševce půjde o jednu z posledních prověrek před zahájením nového ročníku šance ligy.
0: Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: Kroměříži v ulici Hulínská je do 11.30 mimo provoz světelná signalizace, tak opatrně.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště. Let me

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Je 10 hodin ráno.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B a přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv, doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Eduard Štorch, narozen v roce 1878. Má co říci dnešním čtenářům? Byl to český spisovatel, archeolog a pedagog. Vystudoval ústav pro vzdělávání učitelů. Začal pracovat jako učitel. V roce 1916 se stal vedoucím společnosti Přátel skautingu. Jako učitel usiloval o reformu dějepisu. Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá data a letopočty. Chtěl, aby děti poznávali celkový život dané doby. Jako spisovatel proslul svými povídkami a romány z doby kamenné a z doby bronzové. Děti v jeho knihách byly často nebojácní a bystří hoši, kteří pro čtenáře byli vzorem odvahy a obětavosti a také kladnému vztahu k přírodě. Jeho nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Dalšími knihami je Osada havranů, která také byla sfilmována s Jiřím Bartoškou a v hlavní roli. Hrdina Nick je dobrodružný román za doby vpádu Avarů do Čech.
0: Svět zajímavostí denně na rádiu

0: vlastním pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné středeční dopoledne. Oblačnost a srážky by nám měla postupně vystřídat slunečná obloha. Lokálně se mohou vytvořit krátké přeháňky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu a Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: Ve Zlíně v části Pindola pokračují práce na křižovatce. Doprava je vedena jedním jízdním pruhem a řízena mobilními semafory. Řidiči by zde měli počítat se zdržením.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tvá.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
2: Z filmového světa nám do kin přichází velmi zajímavý český snímek Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli, co popisuje prostředí porodnice pro romské ženy v Československu. Elegantní lékařka Ingrid pracuje v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici. Sevřená vyčerpaným manželstvím a stagnující kariérou, věnuje většinu času svým pacientkám. Přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Romským ženám provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Nové přátelství s mladou a bezprostřední sanitářskou Agátou přiměje Ingrid vidět věci v jiném světle. Začne i zpochybňovat pravidla, která dosud netečně dodržovala? Působivé drama Ivana Ostrochovského otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. A vy snímek Pramen můžete vidět právě nyní v kinech.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

Nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: Rádio Kroměříž.
1: Leto už máme prakticky v půlce, já vím, že se to jako úplně ne dobře poslouchá, ale každopádně pokud byste například zahájili úklid nějakého sklepa a najdete starou pistoli, tak se to ještě jakoby pochopit dá. Řeč je o zbraňové amnestii, ale protitankový kanon nebo více než 64 kg výbušnin už naznačují opravdu důkladný úklid. Během půlroční zbraňové amnestie lidé odevzdali téměř 6 000 zbraní, přes 213 000 nábojů a také tisíce kusů munice. Mezi raritami se objevila miniaturní pistole Kolibry, pevnostní minomet i ostrá dělostřelecká mina nalezená v bytě. U žádné dosud prověřené zbraně nebyla prokázána souvislost s trestným činem. U několika desítek případů ale kontroly ještě pokračují. Amnestie tak ukázala, že některé domácnosti ukrývají víc než jen staré lyže a zavařeniny. Tak bacha na to, až budete uklízet sklep. Člověk nikdy neví, co tam po babičce nebo po dědečku vy najde, třeba minomet. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, pohodový den přejeme.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.
3: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
4: Ojter Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Technika jde dopředu a jsme rádi, že ji můžeme využívat zrovna tam, kde to opravdu přináší ovoce. Zlínský kraj a myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring kraje a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
0: www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Do ulic Kroměříže přibudou nové kontejnery na sklo. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy. A Zlín čeká další prověrka před startem ligy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž získala zdarma 33 nových kontejnerů na třídění skla. Postupně nahradí starší a opotřebované nádoby na sběrných stanovištích po celém městě. Nové kontejnery budou rozlišeny podle barvy, zvlášť pro bílé a zvlášť pro barevné sklo. Město chce tímto krokem podpořit třídění odpadu a navázat na své úspěchy v oblasti odpadového hospodářství.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí budovy bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem projektu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Na soustředění v polské Opalenici se hrají ve středu 15. července přípravné utkání proti Polonii Varšava. Pro Ševce půjde o jednu z posledních prověrek před zahájením nového ročníku šance ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přiblížují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.
0: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky, informace na rádiu Kroměříž. Zamíříme přímo do Kroměříže. Květná zahrada v Kroměříži nabídne během prázdnin rodinám s dětmi zahradní hernu u Králičího kopce. Program poběží každé prázdninové pondělí v červenci a srpnu. A to i ve svátečním čase vždy od 10 do 15 hodin. Děti i dospělí si mohou těšit na skládačky, hry, hříčky a tvoření, takže návštěva zahrady dostane hravější prázdninovou atmosféru. Rodiče musí děti doprovodit a účast stačí nahlásit při nákupu vstupenky na pokladně. Program návštěvníci zaplatí v rámci běžného vstupného do zahrady.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B a přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv, doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.
0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

láskou bolestnou, neopětovanou. Pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda, chuť a vůni tvou.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Seniori ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxaligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Krom Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Klasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin je provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.

0: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Do ulic Kroměříže přibudou nové kontejnery na sklo. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy. A Zlín čeká další prověrka před startem ligy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž získala zdarma 33 nových kontejnerů na třídění skla. Postupně nahradí starší a opotřebované nádoby na sběrných stanovištích po celém městě. Nové kontejnery budou rozlišeny podle barvy, zvlášť pro bílé a zvlášť pro barevné sklo. Město chce tímto krokem podpořit třídění odpadu a navázat na své úspěchy v oblasti odpadového hospodářství.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí budovy bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem projektu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Na soustředění v polské Opalenici se hrají ve středu 15. července přípravné utkání proti Polonii Varšava. Pro Ševce půjde o jednu z posledních prověrek před zahájením nového ročníku šance ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Eduard Storch, narozen v roce 1878. Má co říci dnešním čtenářům? Byl to český spisovatel, archeolog a pedagog. Vystudoval Ústav pro vzdělávání učitelů. Začal pracovat jako učitel. V roce 1916 se stal vedoucím Společnosti přátel skautingu. Jako učitel usiloval o reformu dějepisu. Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá data a letopočty. Chtěl, aby děti poznávali celkový život dané doby. Jako spisovatel proslul svými povídkami a romány z doby kamenné a z doby bronzové. Děti v jeho knihách byly často nebojácní a bystří hoši, kteří pro čtenáře byli vzorem odvahy a obětavosti a také kladnému vztahu k přírodě. Jeho nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Dalšími knihami je Osada havranů, která také byla sfilmována s Jiřím Bartoškou a v hlavní roli. Hrdina Nick je dobrodružný román za doby vpádu Avarů do Čech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B. A přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv. Doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Technika jde dopředu a jsme rádi, že ji můžeme využívat zrovna tam, kde to opravdu přináší ovoce. Zlínský kraj a myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Jsem v vůně, kterou plaveš. Když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Rádio Kroměříž.
1: Leto už máme prakticky v půlce, já vím, že se to jako úplně ne dobře poslouchá, ale každopádně pokud byste například zahájili úklid nějakého sklepa a najdete starou pistoli, tak se to ještě jakoby pochopit dá. Řeč je o zbraňové amnestii, ale protitankový kanon nebo více než 64 kg výbušnin už naznačují opravdu důkladný úklid. Během půlroční zbraňové amnestie lidé odevzdali téměř 6 000 zbraní, přes 213 000 nábojů a také tisíce kusů munice. Mezi raritami se objevila miniaturní pistole Kolibry, pevnostní minomet i ostrá dělostřelecká mina nalezená v bytě. U žádné dosud prověřené zbraně nebyla prokázána souvislost s trestným činem. U několika desítek případů ale kontroly ještě pokračují. Amnestie tak ukázala, že některé domácnosti ukrývají víc než jen staré lyže a zavařeniny. Tak bacha na to, až budete uklízet sklep. Člověk nikdy neví, co tam po babičce nebo po dědečku vy najde třeba minomet. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, pohodový den přejeme.
0: Megahity Rádia Kroměříž, to nejlepší z nového milénia.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B. A přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv. Doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Do ulic Kroměříže přibudou nové kontejnery na sklo. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy. A Zlín čeká další prověrka před startem ligy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž získala zdarma 33 nových kontejnerů na třídění skla. Postupně nahradí starší a opotřebované nádoby na sběrných stanovištích po celém městě. Nové kontejnery budou rozlišeny podle barvy, zvlášť pro bílé a zvlášť pro barevné sklo. Město chce tímto krokem podpořit třídění odpadu a navázat na své úspěchy v oblasti odpadového hospodářství.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí budovy bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem projektu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Na soustředění v polské Opalenici se hrají ve středu 15. července přípravné utkání proti Polonii Varšava. Pro Ševce půjde o jednu z posledních prověrek před zahájením nového ročníku šance ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa nám do kin přichází velmi zajímavý český snímek Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli, co popisuje prostředí porodnice pro romské ženy v Československu. Elegantní lékařka Ingrid pracuje v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici. Sevřená vyčerpaným manželstvím a stagnující kariérou, věnuje většinu času svým pacientkám. Přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Romským ženám provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Nové přátelství s mladou a bezprostřední sanitářkou Agátou přiměje Ingrid vidět věci v jiném světle. Začne i zpochybňovat pravidla, která dosud netečně dodržovala? Působivé drama Ivana Ostrochovského otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. A vy snímek Pramen můžete vidět právě nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Nejlepší zábava. Nová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.
0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky, informace na Rádiu Kroměříž. Zamíříme přímo do Kroměříže. Květná zahrada v Kroměříži nabídne během prázdnin rodinám s dětmi zahradní hernu u Králičího kopce. Program poběží každé prázdninové pondělí v červenci a srpnu. A to i ve svátečním čase vždy od 10 do 15 hodin. Děti i dospělí si mohou těšit na skládačky, hry, hříčky a tvoření, takže návštěva zahrady dostane hravější prázdninovou atmosféru. Rodiče musí děti doprovodit a účast stačí nahlásit při nákupu vstupenky na pokladně. Program návštěvníci zaplatí v rámci běžného vstupného do zahrady.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Do ulic Kroměříže přibudou nové kontejnery na sklo. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy. A Zlín čeká další prověrka před startem ligy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž získala zdarma 33 nových kontejnerů na třídění skla. Postupně nahradí starší a opotřebované nádoby na sběrných stanovištích po celém městě. Nové kontejnery budou rozlišeny podle barvy, zvlášť pro bílé a zvlášť pro barevné sklo. Město chce tímto krokem podpořit třídění odpadu a navázat na své úspěchy v oblasti odpadového hospodářství.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí budovy bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem projektu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Na soustředění v polské Opalenici se hrají ve středu 15. července přípravné utkání proti Polonii Varšava. Pro Ševce půjde o jednu z posledních prověrek před zahájením nového ročníku šance ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Technika jde dopředu a jsme rádi, že ji můžeme využívat zrovna tam, kde to opravdu přináší ovoce. Zlínský kraj a myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring kraj a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Rádio Kroměříž a večerní pohoda.

Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Přátelé, na vlnách Rádia Kroměříž začíná další díl rokového žvance. Od mikrofonu a zdraví Lupo a mým dnešním hostem je Pavel Langer, takzvaný Paja Líbačka z kapely Focus. Teď by měli zpozornět hlavně posluchači na Zlínsku a Uherskou Hradišťku, protože tahle kapela je tam hodně oblíbená. Plní sály, plní areály a jak znám Páju, tak to bude hodně peprné. Pájo, vítám tě a jdeme na to.
2: Líbačka, zdravím rokový žvanec. Rádio Kroměříž a Lupíku, hlavně tebe. Miluju tuhle práci.
1: Už nám to začíná, takže pojďme do první písničky. Teď jsem slyšel, to nové CDčko vlastně je skvělé a ty nám ho nějak představ a představ taky tu první písničku, kterou odpálíme dnešní rokový žvanec.
2: Věčně jsme mladí, takže dáme věčné děti. Protože dokud máma funí, tak já zůstanu u ní. Text napsal Jirka Novák, hudbu udělal taky. Točili jsme to v Uherském Hradišti a myslím, že to vyšlo moc dobře. Ta písnička pojednává o tom, jak jsou mladí prostě pohodlní. Nebudou si přece hledat něco, když můžou být doma. Maminka vyžehlí, vypere, uvaří, takže proč bych se někam hrnul? Mama hotel je mama hotel.
1: Já už popřeju jenom příjemný poslech, protože k tomu se nedá co dodat. Já už budu Páju jenom hlídat a myslím, že dneska budu hodně pískat. Příjemný poslech. Kapela Focus a skladba Věčné děti.

0: musím pochválit Jirku Nováka, protože muzika perfektní, ale bombastický text, který si po dnešním rokovém žvanci určitě posluchači budou broukat. Pájo, já se teď zeptám na další písničku, kterou bychom si mohli pustit, ale předtím ještě posluchačům řeknu, že už teď mě bolí bránice, protože během písničky tady jsem se řezal jak kůň. Ale jdeme do té další písničky s názvem, který už sám o sobě napovídá tomu, že to bude opět sranda.
1: Je to prdel, protože kudy tudy, vždycky máš na výběr, vždycky, buď půjdeš nahoru, nebo dolů. Nahoru víme, že je kosa, já radši půjdu dolů, tam mám totiž víc kamarádů.
0: Správný rocker tam stejnak skončí, protože v podzemí tam je to teplíčko, ta vyhřátá věrpulka, ty lehký děvy v ní a k tomu, když tam dojdeš za mnou i ty, Pájo, a budeš dělat ty jitrničky, klobásky, co víc si přát. Po případě ještě bublinky ve vodě.
1: Přesně tak, zabijeme prasátko, naděláme žvancu, to bude, to miluju tuhle práci.
0: Myslím, že se shodnem, že se vlastně těšíme na ten posmrtný život.
1: Přesně tak.
0: Takže fokus a skladba kudy tudy, příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: To, co tady během písniček zní, tak to je nesmrtelná komedie, kterou tady Paja Líbačka vlastně předvádí. Aspoň, co tady, co se dá pustit ještě do eteru, pustíme.
3: Počkej, víš, jaký je rozdíl mezi ženskou a chlapem? Víš, proč si ženská po ránu prohrábne vlasy?
2: To bude zase kravina.
3: Protože nemá kule.
2: Já nestihl písknout. Uveď další věc.
3: Ta písnička, která teď přijde, to je čistě ze života jenom o žrádle. Protože láska prochází žaludkem a po sexu je to asi to nejlepší, co může být.
2: No ale teď o té písnice s názvem CCCC.
3: Já ti řeknu, proč to má takový název. Protože když chlap přijde domů a pěkně se napapá, lehne do peřin, tak co, začne chrápat. Ženské chudiny se nemůžou vyspat, takže co, ten její miláček, co tam leží vedle, si myslí, že to je Romeo, ale ten to má úplně víš kde. Na háku. Takže my vám přejeme krásný poslech a hlavně dobrou chuť, protože to je gastroporno.

0: ráno. Můj dnešní host Pája Líbačka, frontman kapely Focus, není jenom zpěvákem a showmanem v jedné osobě, ale také hodinovým manželem, ale já bych Páju, když je doma manželka sama, určitě nepustil. V každém případě je to řezník, který dělá výborné zabíjačky, jitrničky, klobásky a tak dále. O tom bychom mohli taky požvanit, jestli teda chceš a nemáš s tím problém vlastně spojit ty všechny tvé profese dohromady.
1: No, já s tím nemám problém, jo? Chápeš, když dělám zabíjačky a přijde tam taková 70-letá babička a já jí řeknu, mladá paní, co si dáte? Mně? A nebo tu polévku, nebo tu zabíjačku? A ona odejde a prostě jí pak řeknu, jako bylo to vynikající. Já říkám, babi, ale kdybyste viděla, co bude potom. To je lepší jak sex, když pojíte. A ona ti řekne, ale já jsem stará. Já říkám, vy byste ještě zehnala ptáka z vajec.
0: S tebou se opravdu nedá normálně mluvit, takže jdeme na další písničku s názvem Big Beat is not dead. Kapela Focus, příjemný poslech. Ještě tady upozornění vlastně předtím, než to pustíme, protože Hanka se tam usmívá na mě z režie, že bych se tě měl zeptat, kdy jsi vlastně začal zpívat, aby jsme na to nezapomněli.
1: No, tak já jsem začal zpívat už v kostele. Už jsem začal zpívat v kostele, protože jsem ministroval, jo? A jestli chceš slyšet tu věc, co je tam, já jsem do 7. třídy měl napsaný obor, že jdu na kněze. Pak se to zlomilo a je se mě ten nejšikovnější slušný rocker.
0: Nedokážu si představit, jak může být, jak by mohl být Pavel Langer jako Pája Líbačka farářem, protože to do sebe totálně nejde.
1: Kamarády, já kdyby byl knězem, víš, co by bylo zakopaný děcek za faru.
0: No, hodem další písničku, jedeme na to.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Trochu vážněji dohrála písnička Big Beat Is Not Dead kapely Focus a mého dnešního hosta Pavla Langera, ale my jsme k té písni vlastně moc neřekli, tak zkusme ještě o tom.
3: Big Beat Is Not Dead. Tam je to prostě o tom, že každý týden vyjíždíme za vama pátky, soboty. Samozřejmě manželky dělají, že ne, ale jsou nasrané, doby nebyl, že jo? Ale to je jedno, jo? Prostě my tady se to zpívá o tom, že každý, a ty to znáš moc dobře, co ti budu vykládat, prostě vyjedeš, vrátíš se ráno, dáš jí huba na načelíčko, jdu se vyspat, protože večer jdu hrát dál. No a tak to prostě, tak to je o tom i ten život.
2: Já si pamatuju hodně, ale pamatuju taky ten váš začátek, ten váš start, kdy to vlastně bylo?
3: No tak zhruba už je to před 25 lety, ale s tím jsem přišel jenom já, že si chceme s klukama vzít partu lidí a jenom si tak v nedělu zabrnka 2-3 hodinky, no jo, jenže. Pak se rozjel ten vlak a jak se říká, z toho už nevyskočíš. No a tato písnička, co bude následovat, tak to je vlastně o mně, když já jsem byl ještě mladý a blbý. Jo, prej se ještě doteď, ale to nevadí, já to neřeším. Tady je prostě to, když jsem nastoupil v JZD. Já jsem ukončil učení, nastoupil jsem do JZD a kamaráde, dáš mi do ruky traktor, já bych oral a oral i třeba 25-7. Víš o tom, proč se píše 25. hodina, když má den 24? Tu 25. píšeme na svačinu.
2: Teď si naznačil, že vlastně nehrajete pop rock nebo big beat, ale že hrajete i ten agrorock.
3: Agrorock, ano, přesně tak. Ale o tom to je, my jsme jasně jezdili a já se za to nestydím. Teď vyvážím hovna, koupil jsem hovno, cuc, kamaráde. Ten název mluví za vše. Vaše sračky, moje kačky. No tak to prostě je. Miluju tuhle práci.
2: Ale teď už si pojďme pustit tu další skladbu s názvem King of Agro. Focus, příjemný poslech.

0: Teď bych rád vzpomněl na Čaj Duzánko, protože to byl ten správný rocker. Já bych mu poslal písničku, určitě jsi ho znal taky.
1: Jestli myslíš Čajdu, kamaráde, to byl borec. A to byl hlavně srdcař, co si budeme vykládat. Dělal to všechno srdcem. Jak přišel na Motusi, tak přišel na nás a prostě byl v pohodě. Úplně pohodě. Takový chlapů, kdyby bylo víc, tak ten Big Beat je úplně někde jinde.
0: On vlastně spřátelil strašně moc lidí a měl strašně moc kamarádů, hlavně kamarádek, a vždycky říkal, ve dvou se to lépe táhne.
1: Přesně tak, ve dvou se to lépe táhne. Ty chceš se mnou žít a já chci žít s tebou. A víš, jak je to, vždycky si pomáhejme. Na provázku je pindour a ty pěkně drzí. Kozu. A tak to prostě v tom životě si musí pomáhat všichni. Já to miluju prostě.
0: Tak teď Šajdovi, píseň ve dvou a kapela Focus.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Další taková kuriozitka. Hráli jsme ve Slavičíně, náš bubení měl na starosti pyrotechniku, že jo? Měl pyrotechniku. Hráli jsme jednu písničku, už nevím jaká, a hlavně to byl Halloween. Takže jsme byli přeslečení, dělali jsme chemickou jednotku. Kamaráde, teď začaly, vyletěly samozřejmě ty petardy a nad náma začala hořet opona. Tak samozřejmě já jsem nabil, ještě ducha přítomně, vzal jsem hasičák, nabodl jsem, celé jsem to musel postříkat, byl to práškáč, dostalo se to úplně všude, úplně všude. Kluci zvukáři říkali, pane bože, do to stama dostane. Ale náš bubeník, proběhlo mu první hlavou, říkal, hoši, já když jsem viděl, jak to hoří, tak jsem si jenom říkal, ty vole, jak budem všichni zavření v tom kriminále. Jsme ve sprše a Langer nás tam všecky... Tadadada. Samozřejmě, pořádal to tam Happy Team, jo? A Dan šťastný přišel za náma a říká, hoši, co budeme dělat? A říkáme mu, kamaráde, to bude rozsudek. Jménem republiky. Pane šťastný, vy nebudete šťastný.
2: Teď si ovšem pustíme další vaši písničku z téhle desky s názvem Tóny změnit svět a tady je vidět, že Jirka, když vám vlastně aranžoval i ve studiu ty písničky, tak pomáhal vám s tím. Vy jste to natočili, ale je vidět, že Jirka tam vložil ten svůj pocit a je opravdu skvělá.
1: Ten se na tom fakt vyžil, jako se na to vyžil. A toto je taková písnička, jak bych to řekl, aj o něm, jo, protože tóny změní svět. Protože podívej se, co dokázali ty kapely, jo, podívej se, Michael Jackson, jo, a takové ty světoznámé kapely. Vždycky těm lidem něco dali, vždycky to v každém něco nechalo. A tady ta věc, tady tu věc, co udělal Jura, tak si myslím, že to dal ze sebe, jakože chce změnit, že i jeden člověk může něco dokázat. Tak to cítím aspoň já.
2: Vlastně Jirka opravdu tady zabodoval, protože v těch 8 tónech najít tolik pocitů je hodně velké umění.
1: Přesně tak. Jak se dám všechno. Když si poslechneš dobrou hudbu, tak se přece uvolníš, ne? Je to taková paráda. Teď si dáš cigárko, dáš si vínečko, pak dobře povečeříš třeba takový stejček, pěkně jemně prorostlý. A teď máš takový, tak jak se říká, mírně prosmažený kamaráde a pak si na to dáš vínečko.

0: Dozněla nám právě písnička s názvem Tóny změnit svět kapely Focus a jejich CDčka Big Beat is not dead. Pavel Langer, zvaný Paja Líbačka, je vlastně můj dnešní host a také opravdu neřízená střela, kterou ukočírovat je pro mne dost veliký oříšek, ale to nevadí, protože v rokovém žvanci vlastně ten host musí ukázat tu svoji pravou tvář a Pavel Langer takový zkrátka je. On to valí ty vtipy jeden za druhým a kdybych to všechno sestříhal a pustil někdy ve večerních hodinách, tak opravdu posluchači Rádia Kroměříž by se smáli od začátku do konce. A jak vždycky v rokovém žvanci přemlouvám hosty, aby řekli nějaký ten muzikánský příběh, nějaký ten vtípek, tak tady musím opravdu Páju kočírovat tím opačným směrem, aby už brzdil.
1: Počkej, taky ti řeknu jeden takový vtípek, jo? To sexy taxi je o tom, že máš auto, ale já nevím, jestli jsi šel tento vtíp, ale letuška jde po letadle, ne, a ptá se, prosím vás, dá si tady někdo něco ostřejšího, a to je přijde Garabovi, dáte si něco ostřejšího? Ne, já za chvíli řídím. Takže tak to je a v tom životě sexy taxi. Já bych chtěl taky, jako já jsem si říkal, že bych rozjel další živnost, že bych udělal sexy taxi, ale to sexy taxi, už ten název o to napovídá a v té písničce je to jasně popsané. Ženská za volantem, krásná, no, v takové bluzičce, kamaráde, bradavky, jak jsem říkal, jak nejty z Titaniku, paráda, prostě sedneš a musíš být hotový. Pak si přehodíš roli, ty řídíš, ona je vedle a jak to asi tak dopadne? Jedině nádherný, děcka. Jedině užívat života naplno. Každý den.
0: Ježíšku na křížku, ty jsi šílenej.
1: Já bych vám to řekl tak, jak já to říkám na plnou hubu, ale nemůžeme, protože Lupo říkal, musíš být prosím tě maximálně slušný, ano, protože to nevysíláme po 22. hodině, tam už by to bylo jedno, ale vysíláme to v 7 a už je 7:45, takže to hrozně letí a my to prostě musíme nějak ukočírovat. Děcka, fakt užívat ten život a naplno, úplně naplno, protože jsme tady hrozně krátce a hrozně ano, jedno.
0: A sexy taxi kapely Focus právě dorazilo do rokového žvance. My si ho teď pouštíme a přejeme příjemný poslech.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pustíme si další písničku a teď se nemohu zase nesmát, protože její název je Hodinový manžel a to je také jedno z povolání mého dnešního hosta, Páji Líbačky z kapely Focus, a on nám už něco veselého o téhle skladbě řekne.
2: Jo, je. A jak jsem ti říkal na začátku, už to není hodinu, už je to jenom vteřinový, ale je to krásné. A já bych tady chtěl hlavně pozdravit svoji dceru, která vyhrála Amose. A já jsem jí fandil a já říkám, že prostě tam něco ze mě je. Je celá šikovná po mně, samozřejmě po mamince taky, ale já jsem na ní fakt hrdý. Jsem na ní hrdý, co dokázala. Jo, děkuju Bohu za to, že tak dopadlo úplně super. Já jsem šťastný.
1: Wow, tak to gratuluji za celé rádio Kroměříž, za rokový žvanec, protože tohleto učitelské ocenění má hodně velkou váhu. Má dcera Eliška dělá v papouščí zoologické zahradě v Bošovicích a nechala mi tady nějaké volné vstupenky pro hosty, tak bych tvé dceři vlastně věnoval pár vstupenek do téhle krásné malé rodinné zoologické zahrady, která se jim rozrůstá a opravdu je to tam nádherné. Doporučuju to vlastně víceméně všem posluchačům. Běžte se tam podívat, stojí to za to, je to kousek od Brna a opravdu je to tam pěkné.
2: Děkuji.
1: Není zač, to je za to ocenění, ale přeju jí hlavně, ať není po tobě. Kolik má vlastně let?
2: 27.
1: Tak to je v pohodě.
2: No, jak říká náš kytarista nejmladší, radši 2 roky sedět, než 3 roky čekat. Že já nejsem pedofil, já jsem jenom nedočkavý.
1: Už se řížou všichni, kdo jsou v režii, kdo tady vylezl, kdo tohle slyší, takže už se tady zastavují i pocestní.
2: Kamaráde, počkej, no a to je, jak vzpomněl tu kosu, tak Pražák se přistěhoval na dědinu, že jo? Takže blbý, že prostě, když si říká, hele Pražák, hele koukej, no, tak si zasadil zemáky, že jo? Samozřejmě nevěděl, co to dělá, tak si to musí vyrostnout a je tam ta natě, jak říkáme tady u nás, že? A říká si, prosím tě, co s tím mám dělat s tu natě? A mu říká, já ti dám. Musí jít kosu a musíš to posést. Jo, díky, ale choď rační brzo z rána, jo, ať tam ještě není tak vlhko a takové. Dobře, potkaju se za hodinu, ten ráno stává sused a říká, susede, díky za radu, tak jsem si to posekl a měl jsem aj čas, tak jsem to vzal aj tobě.
1: Já vypínám mikrofon a jdeme na další písničku, kapela Focus, Hodinový manžel.

0: Než se nám vlastně povede dneska dochlámat do toho zdárného konce rokového žvance, tak tady jsem si všiml, že zpívá i nějaká holka. Mohl bys ju představit?
1: Ano, je tam, ano, Zuzka Šalášková, ta s náma chvíli jezdila a my děkujeme za to, že s náma byla, protože ta je úplně suprovní. Jak zpěvačka, jak holka, já myslím, že ta bránice, jak tobě tady dneska vibruje celou tu hodinu, co jsme tady spolu, tak ona to samé. Úžasná holka, ona už teď s náma nejezdí, protože už má mimčo, ale stará se o ty věci, ale pořád je v tom našem dění, pořád je už té hudby a tak.
0: Nechtěl jsem to říct taky na plnou hubu, ale já se ani nedivím, že s váma nejezdí už.
1: No, manžel jí to zakázal, no, ale my to tady nesmíme říkat nahlas, ale jinak je to krásné, já to miluju prostě. Zuzi, líbačka. Ty říkáš, že na co balíme ty ženské, ale víš, jak přijde tam taková 17-letá a říká, pozdravuj tě maminka, já říkám, a tatínek ne, tatínek tě nemá rád.
0: No, zpívá nám ještě trochu času na ten závěr dnešního rokového žvance. Uvedeme si poslední písničku s názvem Vrať se mi, ale v každém případě ti, Pavlíku, musím dát jedničku s hvězdičkou a tentokrát to není jenom za muziku a za pokec, ale za ty bránice. Já už fakt nemohu. Pojďme do té poslední písničky.
1: Děkuju, jsi borec. Děkuju. Takže, děcka, já jsem si to užil tady s Lupíkem i v vašem rádiu, úplně úžasné. Najdete nás úplně všude, když najdete na naše stránky www.focusrock.cz, tam najdete, kde hrajeme, kde jsme hráli, všechno tam najdete, i naše písničky na Spotify najdete taky. A my se na vás už těšíme na dalších koncertech a hlavně děkuju rádiu Kroměříž a děkuju Lupíkovi, protože já myslím, že má bránicu dneska úplně jde jinde, než tam mám jet. Takže užívejte života naplno a líbačka.
0: Já jsem rád, že jsem to opravdu dneska přežil. Na dobrou bezbolestnou noc všem posluchačům rádia Kroměříž a rokového žvance. Posíláme písničku kapely Focus Vrať se mi. Pájo, o čem ta písnička je? A teď už trošku přibrzdíme.
1: Je to o zamilovaném páru, který se nemohl dát dohromady. Chodili spolu, pak se rozešli, jo, a on by se chtěl vrátit, ale prostě už to nejde. Vzpomíná na to, jaké to bylo krásné a chtěl by jí dostat zpátky, chtěl by jí líbat, chtěl by jí náručí, ale bohužel.
0: Naslyšenou!
1: Líbačka, čau!

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Do ulic Kroměříže přibudou nové kontejnery na sklo. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy. A Zlín čeká další prověrka před startem ligy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž získala zdarma 33 nových kontejnerů na třídění skla. Postupně nahradí starší a opotřebované nádoby na sběrných stanovištích po celém městě. Nové kontejnery budou rozlišeny podle barvy, zvlášť pro bílé a zvlášť pro barevné sklo. Město chce tímto krokem podpořit třídění odpadu a navázat na své úspěchy v oblasti odpadového hospodářství.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí budovy bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem projektu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Na soustředění v polské Opalenici se hrají ve středu 15. července přípravné utkání proti Polonii Varšava. Pro Ševce půjde o jednu z posledních prověrek před zahájením nového ročníku šance ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Sme si blíž i na Uhersko-Hradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa nám do kin přichází velmi zajímavý český snímek Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli, co popisuje prostředí porodnice pro romské ženy v Československu. Elegantní lékařka Ingrid pracuje v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici. Sevřená vyčerpaným manželstvím a stagnující kariérou, věnuje většinu času svým pacientkám. Přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Romským ženám provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Nové přátelství s mladou a bezprostřední sanitářkou Agátou přiměje Ingrid vidět věci v jiném světle. Začne i zpochybňovat pravidla, která dosud netečně dodržovala? Působivé drama Ivana Ostrochovského otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. A vy snímek Pramen můžete vidět právě nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž a megahity.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlku v zádech i ovce.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Do ulic Kroměříže přibudou nové kontejnery na sklo. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy. A Zlín čeká další prověrka před startem ligy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž získala zdarma 33 nových kontejnerů na třídění skla. Postupně nahradí starší a opotřebované nádoby na sběrných stanovištích po celém městě. Nové kontejnery budou rozlišeny podle barvy, zvlášť pro bílé a zvlášť pro barevné sklo. Město chce tímto krokem podpořit třídění odpadu a navázat na své úspěchy v oblasti odpadového hospodářství.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí budovy bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem projektu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Na soustředění v polské Opalenici se hrají ve středu 15. července přípravné utkání proti Polonii Varšava. Pro Ševce půjde o jednu z posledních prověrek před zahájením nového ročníku šance ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Eduard Štorch, narozen v roce 1878. Má co říci dnešním čtenářům? Byl to český spisovatel, archeolog a pedagog. Vystudoval ústav pro vzdělávání učitelů. Začal pracovat jako učitel. V roce 1916 se stal vedoucím společnosti Přátel skautingu. Jako učitel usiloval o reformu dějepisu. Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá data a letopočty. Chtěl, aby děti poznávali celkový život dané doby. Jako spisovatel proslul svými povídkami a romány z doby kamenné a z doby bronzové. Děti v jeho knihách byly často nebojácní a bystří hoši, kteří pro čtenáře byli vzorem odvahy a obětavosti a také kladnému vztahu k přírodě. Jeho nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Dalšími knihami je Osada havranů, která také byla sfilmována s Jiřím Bartoškou v hlavní roli. Hrdina Nick je dobrodružný román za doby vpádu Avarů do Čech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Megahity rádia Kroměříž. To nejlepší z nového milénia.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřený.

0: zavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
1: Zlínsko.
0: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxaligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž. I can see you standing, honey.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Do ulic Kroměříže přibudou nové kontejnery na sklo. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy. A Zlín čeká další prověrka před startem ligy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž získala zdarma 33 nových kontejnerů na třídění skla. Postupně nahradí starší a opotřebované nádoby na sběrných stanovištích po celém městě. Nové kontejnery budou rozlišeny podle barvy, zvlášť pro bílé a zvlášť pro barevné sklo. Město chce tímto krokem podpořit třídění odpadu a navázat na své úspěchy v oblasti odpadového hospodářství.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí budovy bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem projektu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Na soustředění v polské Opalenici se hrají ve středu 15. července přípravné utkání proti Polonii Varšava. Pro Ševce půjde o jednu z posledních prověrek před zahájením nového ročníku šance ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.